0: neuměli vojevné mát, vyzněla ještě dolky. Svoji nezíždě nerába. Se protože mezi a nekou už vyšlo. Odkaz dolky. Dáha je dolky pro pízí a je dolky odkaz. Něco na jim změně ještě při dnu, ale dolky tu už ním.
1: 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Articles, podcasts, concours, playlists.
3: Retrouvez-nous sur c-lab.fr.
4: C-lab.
2: C-lab. C-lab radio.
3: La radio sauvage.